sešli své světlo a svoji věrnost, ty ať mě vedou. Ty ať mě přivedou k tvé svaté hoře,